Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Líšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cik-cak a dál jisté prije, že ptávoře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Srdce své na loďce z papíru, vyrvané z krevního oběhu, pošlu ti po proudu, hodím ho do víru. Tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje. Pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak láska má k tobě.

jednu z hlavních rolí, kromě totemu. A kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému. Krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě. Kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký. Kromě srubu v údolí a klájmu u řeky. Krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky. V premském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád. Poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád. A další jako student, kam se chodil prát. A jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč. Poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc. Jen já, jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč. Poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já, jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky.

0: Já to zkouším dál. Zkouším dál.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem bochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já houpu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek letát. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

nůži na klavír. A už jenom hlt vína, že se nic nestalo.

a už ani je to jiná. Že se nic nestalo, já vím. Však prej jsem zneuctila mima. Jen dým zbyl z cigaret.

tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi nekonečně blízko a přitom hvězdním prachem.

kde vlastně jsi, kde vlastně jsi. Ať jako stéblo trávy, anebo suchý lid.

aj od Skocka po Wales. Stejně jak zával a uhelnej prach, dusí nás křivda a zbídy náš strach. Tak šup dolů padej Čeku, kde není slunce líc, v kopce kopej najdeš tam olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli. Makáme, dřeme, riskujem, každý den víc, tak pér nám přijde žádat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smysl

kvalitní a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic.

zavaš a utáhni, zavaš a utáhni.

našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Byli jsme hluční, jen když jsme měli radost,

tady s mamou. Sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

Mami, počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat? Na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

lékař tiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde, snad.

Proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom

pláče. Čin se slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vylečený.

Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce. Zase budem hledat, jaký je to spolu po roce.

Zajícejí, ovšem jenom pokud jsou, a když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

nevěří, ty také chceš jít pořád a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

0: oknech rozestláno.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nesi číst, jsem mi líný. Přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal.

Dal chlapče ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit.

uprostřed noci mi měsíc usnout brání, rozbité zrcadlo už nikdo nezachrání. Sezbírám střípky a čekám na poledne, jak zboží na dobírku, co nikdo nevyzvedne.

smíchem zahnat svůj stesk. Jsem vysoký strom, co do něj udeřil blesk. Větve jsou spálené a kořen zůstal celý, jsem napůl živý.

že je mi všechno fuk, všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát,

na víno. Můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: pluje času vstříc malinká kocápka.
1: Kotvu, kříž a srdce námořníkům,

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

svýho čích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá prísě, před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ti koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít masahám.

0: příklady těch, co změnili negativa na klady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
2: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče.
1: V každé situaci najdi si to své, věř tomu, že máš v sobě víc než se.
2: Podívej, padá hvězda, není proč brečet.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hašti svíčka,

bude chléb, nyní se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: jenom skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, v nebi jsem zaživa, přidám se alespoň tiše.

0: tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Hádku s andělem o duši mou. Hádku s andělem o duši mou. Hádku s andělem o duši mou. Mám hříchu jako v polích máku, rád střídám tváře žen. Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudnej den. Já měl hádku s andělem.

snad až tak zlý to se mnou není, vždyť mývala sně raději. Ve čtvrtek prý tě udivuje, že jsem úplně k ničemu.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus. Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Až se mě děti zeptaj, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk anebo klus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu ani rok a ani blues.

A tak se neptej, v jaký žiješ době. A sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že jsi nebyl jenom v moři flus, že jsi nebyl jen pro kytky trus, že jsi nebyl ani blues.

píšu uchlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

Každé, kdo řekne, tomu nám Ježi straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy tý.

0: jakieś awenty, chociaż gdzieś za plotem. Ja sim do wnieć awenty, ja sim do wnieć awenty, ja sim do wnieć awenty, chociaż gdzieś z duszy mi.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Vdaná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodna konečná vystupovat.

mořem k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se.

oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodinný těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu. Už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdraví.

Nahnutej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel. Vltavský drak a dělá na mě Vltavský drak.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Podběl mi pan gejtů mává, šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj, jenom mě schválně ušitej.

poručík, pořadový krok. Záhojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a kluc. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

na kraji jája bukových očích.

vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlák

jednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

konci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne Slegman.

tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět, jak vidíš,

totally alright. Miss Lonely, a tak si mohla stát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A díbela si se jen jak kuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zvyš. Teď už to víš.

estrella, řídil diplomat. To bylo něco jinýho než sama, pod strmama stát. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala si se smát. Když nechal ti jen trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co

Tomana. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější. Je tolik, tolik

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

rytíři a skvar. Zanechejte volejbolu být na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem. Vyklekují plány kupit, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah.

ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dbat vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklý karty, hrajou pokr v dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký manitů, ode všech prašivých banditů. Chuck trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží. Na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe. V naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

Až tu jednou pojedete, vězte na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane vždy malebnost, dobrej song a čest.

mu se nějakej hlad. Do titulku brajlit v kompouře nápis kapíšou Hureček má nový matník, to stojí pán.

Řekne mi k ruci, a holka moje poplácaná, na tebe jsem čekal. Ty teď půjdeš se mnou na ranč, tak už tolik nekal. Jdeme

trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští raperovi saně.

zasni, mistře Buriane. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí, opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá, i hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada.

zajatů, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách

0: My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalume. Tak díky, mistře Buriane, díky za ten svět.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty límce

co dva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné,

0: šel platit zvlášť nebo dohromady.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Nauč mě chodit a nauč mě dýchat a do přízemí postav mi výtah. Jsem tvoje panenka.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě děhůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal. A s tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, jak umí to kluci, když chtěj všechno hned. S tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, já šel rovnou za nosem slíznout svůj med. Tak do světa!

tak jsem si naběhl. Usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

přátelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatý motele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

kocička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stena, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hudba hory přenáší.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíli.

oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zpěv. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No, nezbylo nic.

0: pak smrti jenom pár chvil.
1: I básně na smrt, i básně na lásku, právě tak jako na klín nebo na paži.

kde se stéká řeka bez Orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, kejsi Růža,

ku Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to tak.

jazyky. Mašina se hřeje, ale sperto ďas. I tehdy dojel Casey Růža na chlup včas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají.

jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavej chlan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů

0: 三。
1: Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci.

na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Otvošen od rakví,

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

se však neučila. Tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku i s trpkým pocitem pohybu.

Motýli vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a zmíří se

kecat, až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat, až přestanu dělat.

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsalý. Z každého pečení poctivý chleba a zrno zlánu na pasece.

hvězda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si hodím šňůru, já jsem totiž člověk, který svoje city jenom stěží ovládá, ovládá, ovládá. Věřte, že mi srdce bije i v khaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

noc ostravou s ním se snáší z báru se motají další.

0: za hlavu.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Slovensko na tři akordy už tě má jiný frajer. Čas je jak pohroma.

0: a po třetí navždy prohraná.
1: Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce.

stojíš jak vytesaný z kamene. Jsi v jiném světě, v jiném století. A je ti z toho na nic ne, že ne. A srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů. A pak už nastane čas nám.

všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý dojehněte, vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

květnou neděli nebylo lautr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat. Jen mrknu na trafo, co tam lidi tak šílej. Ten na voslu je prej židovský král. Kněžím se nelíbil a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jakože je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrných dali.

0: A od té doby mi jakoby něco schází. Toulám se po městě, i horku mě pořád mrazí. S Marí z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouháku se slámy a výhly ve sledech hned.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. No znívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šaté z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě, sestro hudebníka.

poslední knoflík nálož odpálí. V kotli se smaží granát s petardou,

dojet. Vybij pro ní to stádo sobů, co tě duní v hlavě s každým jarním ptáním. Tam za zamčenými dveřmi nenech je hladovět. Ulov všechny, je se tady v řece, co ti šumí pažemi plná ostrých ker. Tam za zamčenými dveřmi nenech je hladovět. Zahub celou vlčí smečku, co ti skučí v krku strachy, že se něco pohnulo. Tam za zamčenými dveřmi.

důvodů prostý, právě jsem překonal mosty. Už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

chce poslechnout mysl nebo tělo? A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

přes prach za oknem. Bílou hlavu zlatí úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let, čas maní z obličí, obraz z tváří. Čelo je přeorané pole, vrásek změť ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

v ruchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malíř v obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole hrází směť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť, mluví a přece jsou jak němí.

Přišel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně kač, kač, píp, píp, chrochty mňau.

psaní a koukal zasněně. Razítko hladil dlaní, myslím to též na stěně. Kačka

Jste psaní doporučeně, neteče voda, teče záchod, a co si běhá ve stěně?

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno střet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadůněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku.

0: sklad je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Ham, ham, ham.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

důvodů prostý. Právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná,

rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší, to chlap zná.

když stín nadstrží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet zdola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

to, že jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje,

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky a pořádové.

Some of Myslíš si, proto, že jsme lásko moje sračky nakořáloval.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky jako

očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou, teď vyfouknou mi duši,

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá.

od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

koně planou, smutné srdce tiká, pane, chytu za básníka. Ohně hoří, pak je oslepí, písek ze stepí.

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů, ačkoliv žíznivý.

za stinných časů zpívat písně stinné je osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře, ve skalách se střílí a já zpívám.

který měří tak 3,20 metry, je postel, židle, věšák a stůl. Rozvěsíš věci, co v dešti nám zmokly, u sousedů odbilo půl. Toužíme po sobě moc,

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas.

0: řekni mi, uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení, snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění, a co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.

do ťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří a každý metál jednou spadne ze hrudi a každý prudič jednoho dne doprudí a každý bohém jednou skončí v papučích a každý blb se někdy něco naučí.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Teče voda po Urbíně do Bystrických Lolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

najdeš tam o litru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý. Předáci za lordem Robencem šli, makáme, dřeme, riskujeme.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zase slyším houkacíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti

dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy. Šli lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavely na moře touhy. Dávno jsme zapomněli.

vlastenci. Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list.

pláče. Čin se slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vylečený.

kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

0: Tanečnice tančí kolem, prázdné lahve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší. Tanečnice tančí kolem s mojí duší.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Skáču z ledu na led v rozvodněné řece. Z rozsypaných karet

sám jsi si tu zbyl. Co a když jsi komu prohlédl, že bys všem nějak odpustil? Oči sklo

všechno se tak podobá, šeptá i Byšek. Svoboda i poroba, i škrundání břiše. Luna svažuje se stejně jako podbřišek.

Na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má sil, když už tak hezky poprosil.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jak praví, hezká je, hodná a bohatá, a jmenuje se Bílá.
2: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
2: Ne, to nejde, srdce mi přitom kukla.
1: Blas

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

moře, příbojem mě řálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas,

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí

0: tak dobře bude v té tmě.
1: Prásky mi změnily tvář, to vím, stačil jen ráno pohled do zrcadla.